0: fras? Tine tău slabý víc. Tak slabý, že dobře. No, většiny primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rátru. Skoro. No, se veste kak myslím. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?